0: baby, I'm a fireball.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Petl. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Já jsem Lukin a přináším aktuální přehled novinek z hitparády 107. Fríčka. Novinka číslo 1. Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. Novinka číslo 2. Madrid, Faruko. Třetí novinka hitparády je Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet. A čtvrtá novinka hitparády je Dominika Mirgová, Kali

0: chvíli zní aktuální novinky hitparády 107 Frýčka a vy pro ně můžete kdykoliv non-stop zahlasovat na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.
2: Let's get down to business.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Free Radio 107 FM.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební.

Raida, David Guetta, Club Can Handle Me. Dobré ráno, 6 hodin 52 minut. Dneska trošku dřív, ale to nevadí. Je tu pátek, 4. září, Roman s vámi a já vám přeju krásné pohodové ranko. S muzikou, kterou jinde neuslyšíte, ale Jack Style a John. Rád bude taky Topic a Becky G. Hej, hej, anebo David Guetta, Kid Cudi, Memories. Nádherný pátek všem vyladěným na 107 FM. Roman Koloděj s vámi opět až do pravého poledne. Dneska si to užijem. Jdeme na kavčo, za chvilku se uslyšíme, budeme gratulovat, koukneme na kalendárium, co zajímavého se událo. Taky přineseme čerstvé kinonovinky, Janča Hubová nám prozradí, na co doporučuje vyrazit do kina. A samozřejmě o půl čerstvé zprávy.

0: you should know.
1: Kant, Mariana, ne, Mirjana, Mirjana Conte, dobré ráno. 11 minut po 7 hodině. Jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svoje jmeniny? Tak Jindřiška. Jindřiška v kalendáři. 13 841 jich najdeme celkem v republice, v Brně 526. Všechno nejlepší. Posíláme pozdrav, pokud nějakou Jindřišku znáte. Popřejte.
2: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
1: Se jdeme podívat, co přinesl dnešní den v minulosti 4. září. Tak, přátelé, koukneme například do roku 1890. Při povodni byly zničeny dva oblouky Karlova mostu. Jeden se zcela zřítil a voda dosáhla až na Staroměstské náměstí. Roku 1890. Roku 1970 proběhla premiéra českého černobílého filmu režiséra Zdeňka Podskalského Ďábelské líbánky. V hlavní roli Vlastimil Brodský a Jana Brejchová. Roku 1976 George Bush byl ve státě Maine zadržen za jízdu v opilosti. Roku 1998 vznikla společnost Google a ještě v roce 2004 americký zpěvák James Brown poprvé vystoupil v Praze. Roku 2006 prezident republiky Václav Klaus se jmenoval novou vládu vedenou Mirkem Topolánkem. No a kdo pak slaví narozky? Například vodní slalomářka Amálie Hilgertová nebo americká zpěvačka a herečka Beyoncé. Gratulujem. Jack Style, za chvilku Gary Chaos, bude tu taky Jax Jones a David Guetta. Slibovaná zpátečka David Guetta, Kid Cudi. Tohle všechno vám zahrajeme za chvilku. Katka a čerstvé zprávy.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: David Guetta, Kids Cudi, Memories, 7 hodin 29,5 minutky, čas na čerstvé zprávy.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezký pátek. Vysoké letní teploty přilákaly na některá brněnská koupaliště nadprůměrné množství návštěvníků. Někde návštěvnost lámala rekordy. Úspěšnou sezonu za sebou má například koupaliště v Záberdovicích, kam letos zavítalo přes 45 tisíc lidí, což je dosud nejvíce. Ministr zahraničí Petr Macinka včera odmítl vysvětlení ruské velvyslankyně v Česku Anny Ponomarevové, že obvinění Ruska z incidentů v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům. Incidenty odsoudil a velvyslankyni oznámil, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou diplomatickou misi v Moskvě zavede Česká republika pro diplomatický i technický personál Ruska akreditovaný na českém území reciproční opatření, které tyto podmínky vyrovná. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policejní vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdo si hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. Dnešním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnici omrknout, jak vypadá aktuálně doprava, kde máme nahlášené problémy. Pozor, v Žarošické ulici došlo tady k dopravní nehodě osobního auta a motorky. Na místě záchranáři a policie. V Brně ostravská křižovatka s Olomouckou tady bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Zdržení očekávejme. No a koukneme taky, jak vypadá provoz aktuálně. Už se nám tvoří kolony na dálnici D1. Vidím to tady od 178. kilometru, tak buďte opatrní, jinak v centru města Brna už začíná pomaličku houstnout provoz. Kolona je aktuálně na Otokara Ševčíka, vidím taky na ulici Gajdošové a docela dlouhé zdržení očekávejte i na ulici Táborské teď aktuálně. Co se týče hlavních tahů, koukneme, jak to vypadá mezi Čebínem a Kuřimí, tady je nahlášená kolona od kruhového objezdu, od nového obchvatu směrem na Kuřim a Lipůvka dneska průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Se nám to mírně změnilo. Pátek měl být slunečný s teplotami kolem 31 stupně Celsia. Tak slunečný nebude, bude pod mrakem, ale teploty vysoké budou. Aktuálně venku měříme 18 stupňů, odpoledne 29 až 31.

0: Gabriel Ponte, tuta l'Italia. Přátelé, mám tady pro vás jednu čerstvou záležitost, která bude povolena, a to přesně za 20 minut. Říkáte si, co to je? No opět si budete moci, ale až za 20 minut, rozdělat oheň a upéct špekáče. Ano, Brňané mohou opět opékat špekáčky. Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na Brněnsku a celém kraji končí v pátek dneska v 8 hodin ráno. Opatření, které hejtman vydal 31. července, například zakazovalo rozdělávání otevřeného ohně v přírodě nebo používání pyrotechniky. O zrušení období zvýšeného nebezpečí požáru informoval na webu hasičů jejich mluvčí pan Jaroslav Mikoška. Takže opět bude možné si rozdělat oheň, něco ugrilovat, opéct, otočit a tak dále. Hlavně třeba v okolí brněnské přehrady, jo. Ale na druhou stranu, i když už je to povoleno, tady ten zákaz je zrušený, tak pokud budete manipulovat s ohněm, buďte velmi opatrní. A to v případě jakémkoliv. Minelli, Bagabu, za chvilku Robin Schulz a hrát bude Čidino a Doka Rabda z Armas.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
6: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
7: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
8: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
7: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
8: Má dovolenou, pane řediteli.
7: Tak to se můžeme jít klouzat.
9: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Free Radio. Free Radio.

0: Dino a Doka, Rabdas Armas na Free Radio. Máme 7 hodin 55 a půl minutky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A frčíme dál. Před 8 nás čeká skvělá muzika. Bude tu Kacaj. Tady je taky Morandi, Miskali, Haleluja. A co třeba Drunken Monkey? A opět mrkneme do Brna, co nového, nejenom Brno, ale taky koukneme na Jižní Moravu celkově. A chystáme kino novinky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Flow Rida, good feeling. 3,5 minuty po 8 pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Stále a pozor, Židenická ulice, došlo tady k dopravní nehodě osobáku a motorky na místě, záchranáři, počítejte s omezením provozu. Měli jsme tady, tuším, 2 dopravní nehody a už tu máme jenom jednu. Ano, stále Židenická, tak velmi opatrně. Ještě vidím v ulici Sportovní, tady máme taky nahlášenou motorku s osobákem. Jo, takže dvě komplikace. Ve Sportovní ulici tady vidím překážku na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností je doporučován, osobní vozidlo se nám tady srazilo s motorkou a je to vcelku hodně čerstvý, tak buďte velmi opatrní. Jinak počítejte s hustým provozem v centru města Brna, zdržení očekávejte, dokonce velká kolona, která sahá až k Bystrci, k Unihobby, od Unihobby až na Žabovřesky, tady vidím kolonu dlouhou, jinak dálnice D1 aktuálně od Prahy na Brno, kdo jede, tak pozor, u 182. kilometru je kolona nahlášená. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, dneska maximální teploty vysoké 29 až 31 stupňů. Aktuálně v centru Brna měříme 18.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali.

0: Living Stone. 11 minut po 8. Jdeme mrknout opět do Brna. Narazíme na náplavku. Tady vám prozradím, co je nového. Přátelé, do řeky Svratky v centru Brna se po úpravě náplavky masivně vrátily proudomilné ryby. Ano, loni vědci napočítali až 150 kousků a změna prostředí vytvořila podmínky pro přirozený vítr a další obnovu rybí populace. Úpravy řeky Svratky na brněnské náplavce prospěly rybám, které v řece žijí. Ukazují to první výsledky monitoringu, který tam prováděli výzkumníci z Akademie věd. Včera, tuším, tam napočítali více než 300 letos vylíhnutých ryb. To je zhruba 30krát víc, než naměřili před 17 lety. Vědci rybičky k sobě vábili pomocí elektrického proudu a speciálnímu zařízení. Možná jste je včera viděli, procházeli korytem řeky Svratky kolem Táborského nábřeží a dále a počítali rybičky. No, a je dobře, že se jim daří. Tak ať se daří i nadále. Rio Deeper Love za chvilku, Katsai. Hrát bude taky Jason Derulo, Drunk and Monkey. Tohle všechno uslyšíte. Hezké ráno.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio.

0: 8:30. Tohle je Drunken Monkey. 8:30 aktuálně ukazuje čas tady u nás ve studiu, nebo kukačky. Pojďme si je seřídit a k tomu přidáme čerstvé zprávy už za 40 vteřin.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Congusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké ráno. Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v Jihomoravském kraji skončilo dnes v 8 hodin ráno. Opatření, které hejtman vydal 31. července, například zakazuje rozdělávání otevřeného ohně v přírodě nebo používání pyrotechniky. Důvodem byl nárůst požáru v regionu a nedostatek srážek. 7letý chlapec spadl v úterý kvůli sledování mobilního telefonu do kolejiště pražského metra ve stanici Muzeum. Díky rychlé reakci dalších cestujících se podařilo dítě dostat za několik vteřin zpět na nástupiště. Chlapec měl po pádu drobná poranění rukou, záchranáři ho převezli do nemocnice. Policie zveřejnila video, které pád a záchranu zachycuje, zároveň varovala, že telefon v ruce zásadně snižuje pozornost a může lidi stát život. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa požádala nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil vymáhat pravidla pro americkou poštu pro doručování volebních lístků pro poštovní hlasování. Vláda se na nejvyšší soudní instituci obrátila poté, co federální soud nová pravidla před nadcházejícími listopadovými volbami zablokoval. Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů. Argentinská fotbalová liga vzdá hold Lionelu Messimu, který v pondělí ukončil reprezentační kariéru. O víkendu budou všechny zápasy v 10. minutě přerušeny a bude následovat minutový potlesk. Číslo 10 nosí Messi na dresu. O chystané poctě informovalo vedení argentinské asociace.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme vyrazit na silnice, jak to vypadá aktuálně. Na D1 188,5 km je to ve směru na Brno. Stojí porouchaný nákladní vozidlo blokovány. Tady pravý jízdní pruh, počítej se zdržením v koloně. Vidím ještě sportovní křižovatka Cimburková. Tady bouralo osobní auto a motorkář. Na místě blokován jeden jízdní pruh, očekávejte zdržení. A další střed s motorkou Židenická ulice. Tady došlo k dopravní nehodě osobáku a motorky. Na místě jsou záchranáři, jezděte opatrně, kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši aplikaci. Děkujem.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Aktuálně nám teplota pomaličku, ale velmi pomalu stoupá. 19 stupňů měříme venku. Odpoledne 29 až 31.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Alone, My Love, Zara Larsson, David Guetta, 8.39, čas na kinonovinky.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Tento týden myslím i na malé ladiče Frička, protože mám pro ně připravený dobrodružný rodinný animák Tajemství džungle, který vypráví o 9leté Elizabeth, která přijíždí na letní prázdniny za svou rodinou do amazonského dnešného pralesa, kde její tatínek pracuje jako kartograf. Poté, co spadne ze žebříku, maminka ho musí odvést do nemocnice, zatímco Elizabeth má dohlédnout na svého neposedného bratřička Lea. Ten se však zatoulá do džungle a Elizabeth ho musí najít dřív, než se rodiče vrátí domů. Česko-polská animovaná pohádka Tajemství džungle právě teď v kinech.
3: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano!

0: slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
11: Free Radio 107,9.

0: Blaster Blaster, Hypnotic Tango, rok 2002, Millennium, skvělá vzpomínka, 8.54, to je aktuální čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za chvilku ta nejnovější muzika, tohle je Aztek a DJ Coco. Rád bude taky Cascade, anebo Dario Sandstorm. Muzika nachystaná a před námi hodinka plná krimi zpráv.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: z Frequencies, X Ambassadors, Back to You, 4 minutky po 9, ještě před krimi zprávami jdeme mrknout, jak se jezdí.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Radio.
0: Kde pak jsou problémy? Vidím v Brně mezi Modřicemi a Želešicemi stojí porouchaný nákladák. Provoz je tady řízený kyvadlově. Očekávejte zdržení v obou směrech. Na Brněnsku mezi Šebrovem a Vranovem nabouralo osobní auto do stromu. Dávejte velký pozor. Komplikace je taky na 188,5 km dálnice D1 ve směru na Brno. Stojí tady porouchaný nákladní vozidlo. Blokován je pravý jízdní pruh. Ve Sportovní ulici křižovatka s Cimburkovou. Tady vidím bouračku, osobák a motorka. No a podobná situace je v Židenické ulici. Došlo tady k dopravní nehodě osobního vozidla s motorkou. Na místě jsou záchranáři. Buďte velmi opatrní, šťastnou cestu a kdyby něco, ozvěte se.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku aktuálně 20 stupňů, odpolední maxima 29 až 31.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Faruko.

0: Afrojack a David Guetta, 12 minut po 9. Jdeme na krimi zprávy. Na telefonu připravený pan Jakub Ghanem, který nám prozradí aktuální případy.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré páteční dopoledne posluchačům i do studia Free Radio. V noci na dnešek si pracovníci dohledového centra městské policie všimli dvojice, která přibližně hodinu před půlnocí neoprávněně vnikla do ekodvora v Postonohách. Dispečer u kamer se byl prakticky jistý, že tam přišla krást. Dvě blízké hlídky krátce po sobě dorazily k areálu a uvnitř přistihly 41-letou ženu a o 8 let staršího muže. Žena si do velké tašky naskládala domácí pekárnu, čističku šperků, vrtačku i s baterií a nabíječkou, svítilnu, horkovzdušnou pistoli a ruční vysavač. Záměr odnést odložené věci ale v daném okamžiku nebyl její největší problém. Strážníci totiž zjistili, že žena je podezřelá z opakovaných krádeží a aktuálně je v běhu trestní řízení. Celý případ proto předali policistům. Všechny sezbírané věci dvojice samozřejmě musela vrátit tam, odkud je vzala. Přeji hezký víkend a příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Mike Posner, I took a pill in Ibiza, 19 minut po 9. hodině. Přátelé, pojďme si ještě připomenout případ, který řešili tento týden strážníci městské policie Brno. Stalo se to tuším v pondělí. Muž procházející centrem města Brna se střelnou zbraní. To zrovna není věc, kterou bychom chtěli vidět, ale stalo se. Pojďme se podívat na podrobné informace, více už pan Václav Kadraba.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den všem posluchačům Free Radia. Manipulovat se zbraní se podle svědkyně nezdráhal v pondělí odpoledne muž v samotném centru města. Do kobližné ulice kvůli tomu zamířila hlídka městské policie. Žena strážníkům popsala, jak z krátké střelné zbraně údajně vytahoval zásobník. Hlídka muže odpovídajícího popisu dostihla opodál, byl do půlpasu slečený a strážníkům i hned přiznal, že zbraň skutečně vlastní. Ještě před příjezdem hlídky ji prý ale odložil do kabelky své 40-leté známé, která ho doprovázela. Žena vzduchovou pistoli strážníkům na jejich výzvu opatrně předala. 49-letý muž hlídce tvrdil, že ji koupil nedaleko odtud, kde ji ukazoval svému příbuznému. Strážníkům navíc nadýchal zhruba půl promile alkoholu. Na základě všech těchto okolností proto hlídka přivolala státní policisty a muže podezřelého z porušení zákona o zbraních jim předala. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.

0: 9.29, Free Radio ve vašich uších a my jdeme na čerstvé zprávy, za chvilku doprava a koukneme i na počasí.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji hezký pátek. Vysoké letní teploty přilákaly na některá brněnská koupaliště nadprůměrné množství návštěvníků. Někde návštěvnost lámala rekordy. Úspěšnou sezonu za sebou má například koupaliště v Záberdovicích, kam letos zavítalo přes 45 tisíc lidí, což je dosud nejvíce. Ministr zahraničí Petr Macienka včera odmítl vysvětlení ruské velvyslankyně v Česku Anny Ponomarevové, že obvinění Ruska z incidentů v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům. Incidenty odsoudil a velvyslankyni oznámil, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou diplomatickou misi v Moskvě zavede Česká republika pro diplomatický i technický personál Ruska akreditovaný na českém území reciproční opatření, které tyto podmínky vyrovná. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policejní vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdo si hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. Dnešním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na silnicích buďte opatrní, máme tu několik problémů. Na trase například z Pohořelic směrem na Brno je to před sjezdem na Modřice, stojí tady porouchaná dodávka. Kratší kolona, s tou počítejte. Ještě vidím mezi Nebovědy a Střelicemi, došlo tady ke středu dvou osobáků, projíždíme tu Kyvadlově. Jak to vypadá? Modřice, Želešice, porouchaný nákladák, provoz je taky řízen Kyvadlově a počítejte s drobnými kolonami v obou směrech. V Brně Nové Sady, křižovatka Fuchsova, tady bourala dvě osobní auta, zdržení sice minimální, ale přece jen opatrně. Vidím ještě havárku osobáku do stromu mezi Šebrovem a Vranovem, tady dávejte velký pozor. Sportovní křižovatka, vidím sportovní Cimburkova, tady bouralo osobní auto a motorka a na místě by měli být už jen policisté, byla tam i záchranka. Jezděte velmi opatrně, vidím, že máme nahlášenou kolonu na dálnici D1 mezi 182. kilometrem dálnice D1 až, dá se říci, k exitu 196. Tak pozor, šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 21 stupňů, odpoledne 29 až 31. Sobota bude zatažená, občas přehánky, teploty 24 až 26.

0: Cyril, Sound of Silence, skvělý remix. Za chvilku Metr Gym, Pitbull, bude tu Digital Farm Animals a dáme taky vyloženě jednu letní ještě na připomenutí, jaký to bylo o prázdninách. Vyzývačka na pláž, Miranda Vamos a la Playa z roku 1999, no a za chvilku budeme hledat tajemný film. Mám tu pro vás připravenou výhru v podobě opět poukázky, voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně a to se vyplatí. Stačí jenom dobře poslouchat, vychytat nápovědy a potom zavolat jako první do studia na 790 107 107. Tajemný film startuje už za 20 minut.
1: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: za námi Miranda, vamos a la playa. 9.55. Přesný čas, seřiďme hodinky a za chvilku tajemný film.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Baruko, nejnovější pecka. Madrid za chvilku. Krinskros Amsterdam, my oh my. A nebo Moloko, sing it back. Za malý okamžik odstartuje tajemný film a já vám prozradím první nápovědu. Tak buďte s námi.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Again, John Newman, 6 minut po 10 dopolední na Free Radio. Tajemný film. Na a my jdeme na první nápovědu z tajemného filmu. Přátelé, dneska budeme hledat film, který se natočil v roce 1997. Hledáme akční sci-fi komedii, která pochází z Francie. Člověk by řekl, že je to Amerika, ale je to Francie. Francouzská sci-fi akční komedie z roku 1997. Tohle je první nápověda. Další za chvilku.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a

0: Players. Rattle.
1: Ale Bingo Players, máme 12,5 minuty po desáté, jdeme na nápovědu číslo 2 v tajemném filmu.
2: Tajemný film. Tajemný film. Na Free
1: Radio. Ačkoliv je to sci-fi akční komedie, tak je to docela... ale neřekl bych krvák. Ono tam není nic jakoby drastického, ale někdo si dal tu práci s tím, že spočítal celkový počet mrtvých v tomto filmu a dostal se na číslo 80. Do jedné z rolí byl zvažován Kevin Costner. Bohužel se v tomhle filmu neobjevil. Ještě vám můžu říct, že podle filmu byla v roce 1998 vytvořena stejnojmenná videohra pro počítače i konzoly PlayStation. A na tento film jsme poprvé do českých kin mohli vyrazit, to vám prozradím, 16. 11. Ne, to bylo na DVDčku, 11. září roku 1997. Tento film byl nevhodný mládeži do 12 let. To stačí. Dvě nápovědy prozrazeny. Dáme třetí a to už za chvilku.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.
0: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

for me. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tajemný film na Free Radio. Přátelé, my jdeme na nápovědu číslo 3. Ať se taky něco zajímavého dozvíme, to má trošku i vzdělávací efekt. Ve filmu byl použit miniaturní model města. Jeho měřítko bylo 1:24. Jednalo se o největší městský model své doby. Některé budovy měřily dokonce až 7 metrů. Tenhle film, který dneska hledáme jako tajemný, zahájoval filmový festival v Cannes v roce 1997. A ve své době šlo o nejdražší film. Jednalo se vlastně o film, který se natočil mimo Hollywood. Náklady na film se pohybovaly okolo 80 milionů amerických dolarů, což je v roce 1997 docela slušná palba. Tak, 3 nápovědy jsem prozradil, teď Solo, Billy William, David Guetta, Moloko. Za chvilku zprávy a po zprávách nápověda poslední.

0: 10.30. Krásně nám to vyšlo, pojďme na čerstvé zprávy. Tentokrát Peťa nám prozradí bleskovky, za chvilku doprava, počasí. No a nezapomeňte, že po zprávách prozradím poslední nápovědu z tajemného filmu.
1: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
2: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou

0: Free Radio.
1: Pěkné dopoledne. Úpravy řeky Svratky na brněnské náplavce prospěly rybám, které v řece žijí. Ukazují to první výsledky monitoringu, který tam provádějí výzkumníci z Akademie věd. Včera tam napočítali více než 300 letos vylíhnutých ryb, což je zhruba 30krát víc, než naměřili před 17 lety. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro růst hub. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je tak na mnoha místech více než pravděpodobné, že pokud o nadcházejícím víkendu vyrazíte do lesa, neodejdete s prázdným košíkem. Podle mapy, kterou meteorologové zveřejnili, mají nejlepší šance houbaři zejména v českých horských a podhorských oblastech. Jídlem, které je poskytováno zdarma v rámci vládního programu, se tento týden v Indonésii otrávilo na 2000 lidí. Hlavní skupina na ochranu lidských práv v zemi vyzvala policii, aby věc vyšetřila. Tenista Jakub Menšík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Radionovem a vyrovnání newyorského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Tiena a zápas s ním označil jako bitvu nové generace.
0: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
2: A jak to vypadá s dopravou? Omrknem, pojďme se na to podívat. Na trase, kdo jede z Pohořelic na Brno před sjezdem na Modřice, tady stojí porouchaná dodávka, na místě počítejte s drobnou kolonou. Ještě se koukneme na Brněnsku mezi Nebovidy a Střelicemi, došlo tady ke střetu dvou osobáků, projíždíme tudy Kyvadlově. Na Nových Sadech křižovatka Fuchsova bourala dvě osobní auta, zdržení sice minimální, ale buďte opatrní, kdyby náhodou jste měli tuto cestu projíždět. Ještě to tady vidím, ano, je to stále Nové Sady, kolem toho sem tam nějaká kolonka, ale není to tak hrozný. Koukám se ještě na dálnici D1 mezi exitem 194 až 196. Postojte nějakých 5 minut, jak je tu nahlášená kolona. Šťastnou cestu.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Teplota nám poskočila na 23. Odpoledne podle meteorologů 29 až 31 stupňů Celsia. Ovšem má být zataženo zítra. Podobně občas i dešťové přehánky.

0: Fun Factory Memories. Máme 10 hodin 39 a půl minuty, jdeme na poslední nápovědu. Tajemný film. Tajemný film. Na Fý rádiu. Tajemného filmu. A vnadím vás, mám tady pro vás voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně. Tam si můžete dát, na co budete mít chuť. Stačí jenom uhodnout. Poslední nápověda nám prozradí hlavní herecké obsazení. Koukneme na hlavní roli. Té se ujal Bruce Willis, Gary Oldman, Mila Jovovich, Chris Tucker, Luke Perry a spoustu dalších herců. Americký herci ve francouzským sci-fi akčním komediálním filmu. Takový film jsme dneska hledali. Tajemný film. Teď můžeme zkusit štěstí 790 107 107. Kdo se dovolá jako první sem k nám do studia a prozradí správný název dnešního tajemného filmu, tak má tu poukázku zadarmiko doma. Jdem se podívat na telefon. Kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Čau, čau, tady Vašek.
0: Vašek, nazdar Vašku. Tak co, film, zatím ho neprozrazuj. Já se jenom zeptám, jestli jsi ho viděl.
1: A jestli si myslím, že to je ten, co by to mohl být,
0: no.
1: Tak jsem ho kdysi dávno viděl.
0: Kdysi dávno. Dobře, tak a teď už nadešel ten čas, kdy nám může říct, co si myslí, že jsme hledali.
1: Já si podle napověd myslím, že by to mohl být film Pátý element.
0: A máš pravdu! Pátý element, moc gratuluju. Je to tvoje poukázka na pizza Bombastiku. Najdeš ji 5x v Brně a můžeš si tam dát cokoliv, budeš štít, na co budeš mít chuť. Tak moc gratuluju, hele, vydrž na telefonu, Vašku, nepokládej, jo?
1: Super, krása, tohle připátečku, děkuju.
0: Připátečku, dobrou náladu jsme udělali, doufám. Hele, měj se krásně zatím, Pátý element, to byl dnešní tajemný film, přátelé, po víkendu budeme pokračovat.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Becky Hill and Chase and Status. Juste, Chase Style and John.

0: Freebox Free Radio.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
17: Free Radio 107.

0: Máme 10 hodin 58 minut na Free Radio. Tajemný film za námi, před námi celebritky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Nejnovější hity Lucenzo Limoncello za chvilku, dáme taky novinku. Dominika Mirgová Kali a Alan Mulrín. Rád bude i Gala Freed from Desire a za chvilku se koukneme, co dělají zajímavého známé osobnosti. Za kým půjdeme na návštěvu, to vám prozradím za chviličku.
2: Free Radio 107 FM.

0: Ale Pendle on the Island na fríčku. Máme 7 minut po 11. Za kým půjdeme? Už to rozhodně kolem vás asi šlo. Řekli si ano a jsou svoji. Ano, Pavel Nedvěd a Dara Rollins. Mrkneme na podrobnosti svatby a pozor, za chviličku koukneme taky asi na novou lásku Domy Aladži. S kým se potkala na dovolené? A bylo to jenom tak neplánované nebo naopak naplánované setkání? Na to se podíváme za chviličku. Dominika Mirgová, za chvilku Mark Korn se mi tu a bude i Lučenzo.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Faruko.

0: Give Me Your Love, 16 minut po 11. Přátelé, konečně to venku.
1: Celebrity show na Firádiu.
0: Pár zajímavých detailů ze svatby Dary Rollins a Pavla Nedvěda. Ano, praštili do toho. Dvojice se velké ano řekla v naprostém utajení a podle všeho daleko od zvědavých očí veřejnosti. Romantické dějiště jejich svatby mělo být v Itálii u malebného jezera Lago Maggiore. Během úterního rána se začalo mezi lidmi tak nějak šuškat, že právě nastal jejich velký den. Nejbližší okolí Dary a Pavla ale mlčelo jako hrob. Nakonec však přece jen někdo neudržel tajemství pod pokličkou a někdo napsal ven na sociální sítě: Pavel a Dara se dneska berou. Jenomže pozor, v úterý se svatba nekonala. O den později už to byla ale jiná písnička. Ve středu 2. září se Dara a Pavel opravdu stali manželi. A tentokrát už nebylo pochyb, protože i sama zpěvačka sdílela na Instagramu důkaz fotografií svatebních prstínků. Napsala teda 2.9. svoji, napsala stručně Dara. Podle dostupných indicí se obřad odehrával právě v Itálii, okolo jezera. Právě tam si dvojice nechala vybudovat luxusní nemovitost, která se měla stát jejich italským útočištěm. Tak gratulujem. Velká gratulace. Lucenzo, Promised Land a za chvilku i Galano a mrkneme na další celebrity.
1: Free Radio. 107 FM.

0: Mike Kala. Street from Desire a rok 1996. 11 hodin a 30 minut, jdeme na zprávy.
1: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
2: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součástí do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Vandalové poškodili stavidlo u nově opraveného jezírka ve Vilznově lese. Pokud bude ničení pokračovat, správci jezírko vypustí. Upozorňují také na řidiče, kteří i přes zákaz výjíždějí do prostoru za halou Rosnička a parkují na ploše využívané při pracích v lese. Prostor má navíc sloužit stavbě dětského hřiště Vilznova pavučina. Pokud budou auta stavbě překážet, správci chtějí situaci řešit s policií. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Lubomír Metnar neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle dostupných informací se zvýšila ochrana letišť a nádraží. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Tamní policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Ščotkou zranil útočník Michal Kovařčík a byl z ledu odnesen na nosítkách.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace. Vidím, že nebouráme. To jsou dobré zprávy. Aktuálně jezdíme bez dopravních nehod. Kolony ale ještě stále přetrvávají. Například exit 178 Ostrovačice. Od něj pojedete v koloně směrem na Brno. Jedná se, předpokládám, spíš o kolonu kamionu v pravém pruhu. Tenhle výpruh by měl být zprůjezněn. Co se týče centra města Brna, zdržení očekávejte na ulici Křenová a Olomoucká a taky koukám v Židenicích na ulici Táborské. Se nám to hodně štosuje, tak opatrně a pevné nervy, kdyby cokoliv, volejte.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tady před malou chvilkou tak vykouklo hezky sluníčko. Takhle to bude vypadat dneska celý den, občas vykoukne, no, ale mělo by být spíše pod mrakem. Teploty vysoké, 29 až 31 stupňů. Aktuálně v centru měříme právě teď 25.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Vaší rádiu.
1: Dominika Loggia. Vypadá to na novou lásku. S Johnem Mariánkem je prozradil nenápadný detail. Ano, modelka vyrazila na dovolenou do milované Itálie a zajímavostí je to, že je na stejném místě i právě známý tvůrce Jon Mariánek. Ten na své sociální sítě umístil ještě k tomu video, z něhož je patrné, že tráví čas s půvabnou tmavovláskou. Fanoušci tak nyní spekulují, zda je na obzoru nový influencerský pár. No a kdo si tady dokonce napsal, podle všeho to nebude náhoda, ale společně naplánovaný výlet. Takový randíčko do Itálie. Uvidíme, třeba po návratu budou s pravdou ven. Budem na to čekat. Jonas Blue, Offenbach a za chvilku Stardust, no a blíží se pravé poledne a to znamená, že to bude Peťa.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhone 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Free Radio 107 FM.

0: Stardust Music Sound, Better With You. Petra je tady.
1: Na Free Radio.
0: Na Free Radio. 11.55. Přesně. 11.55 a 3/4. Teda 11.56, dejme to.
1: Tak jo.
0: Tak, páteček, co? Plány nějaký?
1: Plány. Vrací se dítě z tábora.
0: Vrací se senátor, no.
1: A... nevím ještě, nechám tomu volný průběh.
0: Podle počasí, ale je vypadá to, že má být pod mrakem, ačkoliv dneska ještě teploty v celku vysoký.
1: No super, tak vyrazíme na kola.
0: No, vysoký teploty jsou. Na kole se jezdí do těch 25.
1: Jo podle. Tak. Tak vyrazíme v 8 večer.
0: Dobře, dobře. Tak už, já už mám plán teda asi naprogramovaný, přátelé. Doufám, že vy budete mít taky něco příjemného. Pojďme se podívat na muziku, co nás čeká. Za chvilku vyrazíme třeba na Jadra. To je Michal Kury. Za chvilku Marlon Hofstadt. No a hrát bude taky skvělá zpátečka Passion Fruit, Sun Fun Baby, Lucky Lucky. Před námi víkend, tak si ho užijte a v pondělí se budu těšit zase v 7 ráno.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Free Radio 107 FM.

0: I po 12. hodině je tu Free Radio, s vámi v tuhle chvíli už ve studiu já, Peťa Hlávková. Máme pátek, konečně. Jindřišky slaví svátek, taky Rozálie, tak přejeme všechno nejlepší. Trvalo to 20 let a místo bývalých jaselských kavcáren vyrostou v Brně bytovky, tak víc se na to podíváme za chvíli.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a

0: Na místě bývalých jaselských kasáren v Brně se po 20 letech od prodeje pozemků města firmě Kliminvest začalo stavět. Společnost v srpnu zahájila první etapu, která zahrnuje stavbu 5 domů s 225 byty. Hotovo by mělo být za 2 roky, přičemž firma připravuje i další 2 etapy. V každé z nich vznikne 8 domů a bytů a má být nakonec těchto bytů 900. V přízemí domů budou komerční prostory a první etapa počítá také se supermarketem a kavárnou. Teď už Michal Kury.
1: Free Radio. Free brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Jaká další muzika se chystá k vašim uším, si pojďte poslechnout právě teď. Přichystání Romanu Sapienza Rodriguez. Tak jdeme Trevegas Lake, Mike a Felixien. Nebo Farov Stellar Aaron Čupa, za chvíli Peťa se zprávami.
1: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
2: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1000.

0: Zprávy Free Radia.
1: Přeji hezký pátek. Dnes bude z důvodu betonáže střechy a zajištění bezpečnosti návštěvníků od 13 hodin uzavřen hlavní vstup do brněnské zoo. Možné je jít sezónním vstupem ve směru na Kníničky nebo také služebním vstupem, který je kousek od hlavního vchodu. Česko má za sebou rekordně teplé léto. Podle nově zveřejněných dat ze stanice v pražském Klementinu se jednalo o druhé nejteplejší léto za čtvrt tisíciletí měření na nejstarší české stanici. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára, který může přenášet na člověka virus Zika nebo horečku dengue. Klimatické změny, projevující se teplejším podnebím v podmínkách severní Evropy, mohou podle expertů způsobit, že průniky tropických druhů komárů budou čím dál častější a vydrží déle. Argentinská fotbalová liga vzdá hold Lionelu Messimu, který v pondělí ukončil reprezentační kariéru. O víkendu budou všechny zápasy v 10. minutě přerušeny a bude následovat minutový potlesk. Číslo 10 nosí Messi na dresu.
0: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
2: Na Bauerce směrem z centra bourala dvě osobní auta na místě policie a projíždí se jedním jízdním pruhem dálnice D1 v koloně před sjezdem na Ostrovačice na 177. kilometru směrem od Prahy na Brno došlo v levém jízdním pruhu k nehodě. Kolona se táhne už od kilometru 175. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Teploty už stoupají tady v Brně na 27 stupňů. Ještě odpoledne očekáváme až 29. Co se týče víkendu, tak bude polojasný s nejvyššími denními teplotami v sobotu kolem 26 a v neděli to vypadá na nějakých 25. Teď už Romano Sapienza a Rodriguez.

0: happy. Free Radio. Novinky v kinech.
1: Jaké máme novinky v kinech a na co do kina můžete zajít, ví naše Janča Houbová.
2: Historický český snímek, který vypadá velmi zajímavě a je kinonovinkou tohoto týdne, jmenuje se Osamělý vlk. Film je dokudrama o životě Josefa Františka, který za druhé světové války patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty. Sledujeme jeho osudy od počátku kariéry u československého letectva přes dramatický útěk před nacisty až po službu v řadách proslulého britského královského letectva. Kromě shrnutí známých poznatků nabízí film také nové informace o jeho smrti a představuje Josefa Františka jako člověka s vnitřními pochybnostmi i výjimečnou odvahou. Silný námět, za kterým stojí opravdu neuvěřitelný příběh odvahy, tak se určitě vydejte do kina na film Osamělý vlk.
3: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
4: Ano!

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
1: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Expresso Floydě na Free Radio, máme přesný čas 12 hodin a 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za chvíli už přichystání The Blessed Madonna. Taky Jay-Z a Chris Lorenzo. A zazní Len Savaly a Rita Ora.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Je po 13. už budu mít za chvíli na drátě mluvčího městských strážníků, tak se na to počkejte, dozvíte se, co se nám v Brně dělo, teď už novinková muzika.

0: víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už taky mluvčí strážníků pan Jakub Ghanem, ten vám prozradí, co zajímavého museli strážníci řešit.
2: V noci na dnešek si pracovníci dohledového centra městské policie všimli dvojice, která přibližně hodinu před půlnocí neoprávněně vnikla do ekodvora v Postonohách. Dispečer u kamer se byl prakticky jistý, že tam přišla krást. Dvě blízké hlídky krátce po sobě dorazily k areálu a uvnitř přistihly 41-letou ženu a o 8 let staršího muže. Žena si do velké tašky naskládala domácí pekárnu, čističku šperků, vrtačku i s baterií a nabíječkou, svítilnou horkovzdušnou pistoli a ruční vysavač. Záměr odnést odložené věci ale v daném okamžiku nebyl její největší problém. Strážníci totiž zjistili, že žena je podezřelá z opakovaných krádeží a aktuálně je v běhu trestní řízení. Celý případ proto předali policistům. Všechny sezbírané věci dvojice samozřejmě musela vrátit tam, odkud je vzala. Přeji hezký víkend a příjemný poslech.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Sarah Connor na Free Radio. Latíte vlnu 107 FM a my se jdeme podívat, jaká další muzika vám bude dělat radost v následující půlhoďce. Bude to Fisher. Dáme se taky Veronu. Nebo Inu a za malou chvíli si počkejte na zprávy.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Hezké odpoledne. Z důvodu stížností místních na neprůchodnost chodníku u kontejnerů na tříděný odpad na ulici Podlesí se městská odpadová společnost SAKO rozhodla kontejnery přesunout o ulici níž na Bystrckou. Toto opatření je dočasné. Na jaře vznikne nové kontejnerové stání naproti v zářezu mezi komunikací a horními garážemi. Při procházce lesem na Tachovsku narazil houbař na rekordně velkého kotrče. Úlovek měl 15,5 kg a jeho obvod měřil 181 cm. I když muž za život objevil v lese řadu velkých hub, na takového obra narazil podle svých slov vůbec poprvé. Finsko pořádá největší cvičení civilní obrany v Evropě od konce druhé světové války. Účastní se ho přes 2000 lidí. Armáda na něm chce běžné obyvatele připravit na krizové situace. Reaguje tak na rostoucí bezpečnostní hrozby v regionu. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. 31-letý Australan si už distanc odpěkal. Po absolvování léčby může opět hrát.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor si dávejte na dálnici D1 na 196. kilometru směrem z Brna na Prahu se srazilo nákladní auto s dodávkou a blokován je jeden jízdní pruh. Bauerka stále se zde došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel, je to směrem do centra. Stále se zde ještě projíždí jedním jízdním pruhem. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, tak volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 28 stupňů aktuálně hlásí Brno, ještě by nám to na těch 29 dostoupat mělo. Co se týče zítřejšího dne, denní maxima se budou pohybovat na 25 stupních. Očekávají se drobné dešťové srážky, neděle potom bude relativně slunečná. S teplotami taktéž kolem 25. Teď už Fisher.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Dnes se do Brna hledá praktická sestra s nástupní mzdou od 35 tisíc. Požadují hlavně očkování na hepatitidu B. Bezúhonnost, zkušenost s péčí o klienty s demencí bude výhodou, praxe bude výhodou a zaměstnanecké výhody jsou osobní ohodnocení, odměny, týden dovolené navíc, obědy na pracovišti a další benefity, také dobré pracovní zázemí, stabilní zaměstnání a domácké prostředí. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza práce. Také se hledá zaučená pomocná kuchařka, požadují hlavně znalost hygienických předpisů, pečlivost, samostatnost, ochotu a schopnost práce v týmu a také odpovědnost, schopnost ovládat kuchyňské stroje a trestní bezúhonnost. Propis pracovní pozice, co budete dělat, tak připravovat suroviny pro přípravu jídel, také budete pomáhat při výdeji a přípravě teplých jídel a moučníků, pomáhat při přípravě i studené kuchyně a připravovat jídla na talíř a jejich vydávání. Také tahle ta pozice je vhodná i pro důchodce, no a nabízí zázemí stabilní organizace, různé příspěvky, 25 dní dovolené, 5 dní sick days, dotované obědy ve vlastním stravovacím zařízení a mnoho dalšího. Kontakta více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job na Free Radio. Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.
4: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Eiffel 65 na Free Radio přesně ve 13 hodin a 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A máme pro vás i tipy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Zahájení sezóny s představením Držím ti město nabízí na dvoře divadlo Husa na provázku v 19.30.
0: A je přichystaná i další muzika, už za chvíli Bibi Rexa, Faithless. Dáme si i novinku, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě, která startuje už za hoďku. Postará se o ní Salvator Mancuso. A zazní i Vesna. To vše a mnohem více už za pár chvil.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert, dle srovnání k 26.8.
5: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Rudimental a Ella Eyre na Free Radio nám startuje hoďka plná tipů, kam vyrazit, a já už vás tedy za chvíli pozvu na den sportu a kroužků. Nenechte si to ujít, teď přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Dominika Mirková, Kali a

0: Singla Michael Jackson na Free Radio. Jdeme dát tip, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
0: Zveme vás do Kohoutovic na aktivity pro celou rodinu, a to pod širým nebem. Na hřišti u základní školy Pavlovská se představí sportovní a zájmové kroužky, do kterých se mohou zapojit děti i dospělí. Čekají vás soutěže pro malé i větší sportovce, zábavné aktivity, spousta užitečných informací. Určitě vyražte, je to o tomto víkendu, teď už Mikolas a Trips.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Ladíte vlnu 107 FM, jdem na další muziku. Přichystání jsou Regár. Dáme si i Calvina Harrise. A zazní i Karma Child a Conor Meinrad. Za chvíli zprávy.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do Kick přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKick. Kick, víc než si myslíte.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
7: Pěkné odpoledne. Úpravy řeky Svratky na brněnské náplavce prospěly rybám, které v řece žijí. Ukazují to první výsledky monitoringu, který tam provádějí výzkumníci z Akademie věd. Včera tam napočítali víc než 300 letos vylíhnutých ryb, což je zhruba 30krát víc, než naměřili před 17 lety. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Lubomír Metnar neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle dostupných informací se zvýšila ochrana letišť a nádraží. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá do 2 týdnů zahájit výstavbu 670-metrového vítězného oblouku ve Washingtonu. Chce tak učinit navzdory soudnímu sporu o projektu i tomu, že ho dosud neschválila Národní komise pro plánování hlavního města. Los rumunského fotbalového poháru nadzvedl ze židle sportovní fanoušky. Spekulují totiž, jestli při něm nedošlo k podvodu. Zástupce generálního sekretáře rumunské fotbalové asociace Gabriel Budescu, který se úkonu zhostil, podezřele míchal míčky s názvy týmu, jako by hledal ten správný. Rumunská fotbalová asociace uvedla, že k žádnému pochybení nedošlo.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A jdeme na silnice, pozor si dávejte na D1 na 213. kilometru směrem z Vyškova do Brna, stojí na krajnici porouchané osobní auto, a na D2 na 2. kilometru směrem z Bratislavy na Brno se v koloně srazilo osobní auto s dodávkou a zablokovaný jeden jízdní pruh.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 29 stupňů máme aktuálně venku. Co se týče víkendu, tak zítřejší denní maxima by se měla pohybovat tady v Brně na 26 stupních, ale očekávají se občasné dešťové srážky. V neděli nám to trošku klesne. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat na 24. Teď už Rigard.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Mladý těšenský kovář, tak to je tradiční akce v barokní kovárně v Těšanech a uskuteční se v sobotu, zítra tedy od 8 do 14 hodin. Nastupující generace kovářů bude soutěžit v prostorách starobylé barokní kovárny v Těšanech. Soutěž je jedna z hlavních bodů programu 28. ročníku národopisných slavností v obci Těšany. A součástí akce bude i dětský program na kovárně, tradiční výtvarná soutěž o nejhezčí a originální obrázek na zadané téma a prostory kovárny budou v tento den i pro veřejnost otevřeny zdarma. Teď už další muzika.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bob.

0: 15 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
0: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
0: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1000

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Imon na Free Radio, zpátečka. A my už taky se jdeme podívat, jaká další muzika bude. Zazní Eňám přesně ve 14 hodin a 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.
0: No a ještě než nám začne ta slibovaná muzika, tak za malou chvíli taky začne i hitparáda Frýčka. Nově od 15. hodiny vždy v pátek, ale na svoji reprízu se můžete těšit v obvyklém čase. Lukáš Bartl už je přichystán a já se těším zase zítra.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Ciao tutti, hello everybody, krásné odpoledne všem, jelikož se už asi dva dny nemůžu dočkat tohoto okamžiku, tak to rovnou roztočíme, dámy a pánové, je to tady! Krásné odpoledne vám od mikrofonu přeje Lukáš Bartl, mám pro vás připravené 1019. kolo hitparády 107. Fríčka. No a co popsat takhle na startu pořadu, užívejte poslech a hezkou zábavu všem! Hned na začátek nás čeká několik povinností, pojďme na to, jsou to povinnosti samozřejmě ohledně programu, ale za pár minut už k vám poletí první dnešní novinka hit parády. Jako první přichází kontrola hlasování, stejně jako v každém kole jste mohli posílat hlasy pomocí stránky freeradio.cz/top107. Celkový počet všech hlasů je tento týden překrásných 4282! A to je nádhera! Celkový počet hlasů 4282. Za všechny hlasy děkujeme jménem celého týmu a opět posílám pochvalu, protože výsledky jsou na jedničku do žákovské knížky. A navíc mám velkou radost z toho, jak hlasování dopadlo. Takže velká pochvala. Teď mám pro vás tři pecky, pro které jste v minulé hitparádě hlasovali nejvíce. Takhle vypadaly medailové pozice v minulém kole. Třetí místo Galaxy, tedy Kungs a taky Theophilus London. Na druhé pozici Hard to be Humble, Mikolas a Trips a první místo minulé kolo skladba Joyride a Oliver Tree. V minulém kole se tedy vedení opět ujal Oliver Tree. Otázkou je, jak dlouho vedení hitparády udrží. Uvidíme v závěru, jaký vliv bude mít vaše poslední hlasování. Skoro bych si troufal tipnout, že Oliver to zlato nepustí ani dneska. Na druhou stranu se po prázdninách vrátila spousta lidí, co během prázdnin vůbec nehlasovala. No, uvidíme, nechme se překvapit. Stejně jako v každém kole i dnes nesmí chybět odpadlíci, je to zkrátka nepříjemnost, ale je to povinnost dle pravidel hitparády a my už máme tu dnešní sestavu připravenou. Takže do dalšího kola nepostoupí tyto skladby. Italo Brothers a

0: odpadlíci jsou kompletní, no a jakmile máme hotové odpadlíky, tak můžeme jít dál. Celkem nám to uteklo, všechny povinnosti máme za sebou a teď už mi dovolte přivítat mezi nás první novinku hitparády. Hned na začátek tady máme testovací skladbu, uvidíme, jak na tuhle novinku budou reagovat fanoušci. Za novinkou s názvem Let Me With You stojí společně kanadský zpěvák a taky producent pan Weekend, tedy oficiálně The Weekend, a vokály k této skladbě doplnila Dua Lipa. Je to neobvyklá věc a takzvaný fanouškovský projekt letí do světa. Uvidíme, jak se této skladbě bude dařit do budoucna a co na takové projekty budou říkat samotní umělci. Teď už to bude na vás a taky na vašem hlasování. Ještě jednou krásné odpoledne, příjemný poslech a super zábavu přeje od mikrofonu Lukin. Posloucháte Free Radio 107 FM a právě teď start 1019. kola hit parády 107. Fríčka. Novinka číslo 1 The Weeknd a Dua Lipa Let Me With You.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hit paráda Free Radio. Novinka hit parády.

0: Hit parádu 107 Frička a teď už další novinka. S další novinkou na 107 FM přichází známá dvojce a teď pozor, Niko a Vince. Já myslím, že z éteru Free Radia tuhle dvojku určitě už znáte. Takže Niko a Vince, kdo by nevěděl, tak Niko a Vince je norské duo. Pánové jsou z Norska, vůbec tak teda nevypadají, ale jsou z Norska. Dvojce se skládá ze dvou hudebníků a velkých kamarádů. Kahuli Nikolaj, tedy Niko Sereba a jeho kamarád a kolega Vincent alias Vince Derry. Oba pocházejí z Osla. Dvojce vznikla v roce 2010 pod názvem Envy, ale pak koncem roku 2012 přišla změna a kluci se přejmenovali na dvojici Niko a Vince. V roce 2013 pak vydali svůj nejznámější single Am I Wrong, který je proslavil po celém světě. Novinku, kterou si dnes poslechneme, nazvali Let's Rewind. 106. startovní pozice, druhá novinka hitparády, Niko a Vince, Let's Rewind.
1: Free Radio. 107. Frýčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: Ještě jednou krásné odpoledne a hlavně super náladu takhle při poslechu Hit Parády. Před sebou máme v rámci Hit Pošky už třetí novinku, o kterou se postará, pozor, samotný Google. Ano. Nedávno jsem viděl na internetu a na sociálních sítích, jak si dělá srandu ze svého jména, že ho v každém státě ho čtou jinak. Smál se tomu, jak je to v Řecku, jak je to v Německu, jak je to ve Francii, jak je to v anglicky mluvících zemích. No zkrátka, každý mu říká úplně jinak. Ať už je to francouzský Ižel, nebo mezinárodně Hugel, nebo v Německu mu říkají Hogel. Hej, Hugel! Tak tady u nás na 107 FM pořád Hugel. Hugel a Sexy Red plus Gatano přináší novinku Bad Bitch. Je potřeba zmínit, že na této novince, jak jsem říkal, Hugel nepracoval vůbec sám. Jako další na tom projektu spolupracovali právě americká raperka Sexy Red, ona tak vystupuje pod tou přezdívkou, a producent Gatano, což by měl být podle informací kanadský umělec, multiplatinový DJ a také kvalitní producent. Skladba vyšla oficiálně 21. srpna letošního roku a dnes ji v hitparádě vítáme jako novinku s číslem 3. 105. místo pro tento týden, novinka číslo 3. Hugel, Sexy Red plus Gatano a skladba Bad Bitch.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: teď už máme před sebou poslední novinku pro tento týden a já musím říct, že tuhle zodpovědnost předáváme do rukou opravdového, ale opravdového profesionála. Adam George Diamond, lépe známý pod uměleckým jménem jako Duke Dumont, je anglický DJ a hudební producent. Nejvíce se proslavil svými hity jako Need You, I Got You, Won't Look Back anebo Ocean Drive, které se v britské hitparádě umístily na prvním, druhém a 42. místě. Zkrátka, na co sáhl, to se povedlo. Narodil se 27. srpna 1982 v Rainers Lane ve Velké Británii a na dnešek si pro nás připravil novinku s názvem Ain't No Game. 104. místo pro tento týden, Duke Dumont, Ain't No Game.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Novinka Hitparády.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: 107. Fríčka je tady, příjemný poslech a skvělou náladu přeje od mikrofonu Lukin. Novinky máme za sebou. Já doufám, že se vám líbily. Dáme si krátkou rekapitulaci dnešních nováčků a potom už rovnou skok na 50. pozici v žebříčku Free Radia. 50. místo tedy za okamžik, teď ale rychlý přehled aktuálních novinek. Dáme si rekapitulaci. První novinka, Let Me With You, The Weeknd, Dua Lipa, 107. místo. Druhá novinka hit parády Let's Rewind, 106. místo a duo z Norska Nico a Wins. Let's rewind, come back to me. Na 105. pozici tedy prozatím startoval Hugel, Sexy Red a taky Gatano s novinkou číslo 3 Bad Bitch. Čtvrtá novinka, hit parády 107. Fríčka pro tento týden pod vlajkou Velké Británie, Ain't No Game a Duke Dumont. Hlasujte kdykoliv, když máte chuť. Hlasujte pro kohokoliv, kdo se vám v hit parádě zalíbil. A hlasujte jako vždy na freeradio.cz/top107. 107. Fríčka číslo 1019 pokračuje, rekapitulace nováčků je kompletní a my se tím pádem můžeme přesunout rovnou na místo 50. A z 50. pozice tento týden startuje petarda Make a Change, tedy Master Blaster a Tone Nation.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Jason Status.

0: Box Free Rádia. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce@daikinbrno.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Free Radio.
3: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
3: Absolutní padesátka.

0: Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Odbržděná 49.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107. Slušná 47.

0: Pro mě osobně překvapením, protože to je skladba, která minulé kolo startovala na místě 50. Byli to Empress a jejich pecka When It Feels Right. Už v minulém kole jsem naznačoval, že pokud pro Empress někdo nezahlasuje, tak se z té 50. pozice přesunou směrem někam dolů, mimo ty skladby, které se dostanou do éteru, ale rozhodli jste naopak. Empress tento týden skok z 50. přímo na 46. místo. 47. tam byla poněkud smutnější situace. Je to propad skladby Bad Angel. Spojené státy americké, Anima a Lisa, minulý týden 23, v tomto kole ale 47. místo. Takže tady to bylo o něco hlasů méně. Mike Candice, Where Am I, posun z 35 na 48, bohužel taky směrem dolů, ale směrem nahoru to vzali Baskar a Mojo, Diskotéka. Minulé kolo vůbec nebyli v éteru, byla to 56. pozice. Tento týden pecka Diskotéka nabrala o pár hlasů víc a vybojovala tak 49. příčku. Máme za sebou první pětku zorní 50, teď už 45. místo, což je skladba, která také minulé kolo nebyla v éteru a je to čistokrevná německá produkce. Přichází projekt Kaskáda a skladba Utopia. 45 pro tento týden Utopia.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
1: Stáhni si naši novou

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Free Radio.
6: Free Radio.
5: Hitparáda Free Radia.
7: Grandiózní 45.

0: Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Pekelná 4 a 40.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Bombastická 42.
1: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadmička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Je to tak, dámy a pánové, vážení přátelé, milí fríčkaři, ladíte 1019. kolo hitparády 107. Fríčka, o mikrofonu Lukin a před námi rekapitulace. Dáme si přehled od 50 až po 1.40. Teď tedy opáčko, 50. pozice tento týden, Master Blaster a Tone Nation, Make a Change. Na další pozici byli Baskar a taky Mojo, Diskotéka. 48. tento týden Where Am I? Mike Candice. 47. pozice Anima Lisa Bad Angel. 46. Empress When It Feels Right. 45. místo Kaskáda Utopia. 44. pozice Mark Korn a taky Semitu A Surrender. 43. v tomto kole Alan Walker, Steve Aoki, Broken Angel. 42. místo tento týden Rave from Outer Space, WNW a taky Scooter. A z 54. pozice zpět na 1.40. návrat Aquagen a There is a Star. Takhle se tento týden hlasovalo pro tu první desítku. Hitparáda 107. Fríčka je odkrytá až po 1.40. pozici. A teď pozor, jedeme dál. Před námi skladba, která minulé kolo startovala přímo na 107. pozici. Byla to tady úplně první horká novinka celé hitparády a teď už asi víte, že nás čeká skladba Say Something. Minulé kolo novinka číslo 1, Sony Fodera a Becky Hill. Tento týden Say Something, místo 40. Miluje.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Našli se prachy. Hledá se majitel.
0: A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Buďte na pozoru.
0: A to už velmi brzy. Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Free Radio.
5: Free Radio.
4: Hitparáda Free Radio.
6: Maximální 40.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Monstrózní 39.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
1: Šťavnatá 37.

0: Největší hit paráda českého éteru, naše milovaná 107. Fríčka, tento týden 1019. kolo, ve kterém celkem bodovala Dua Lipa. Ano, Dua Lipa, I Lose Control, skladba, která teď dozněla. Minulý týden 45. místo, v tomto kole ovšem postup směrem nahoru na 36. pozici. Dua Lipa, tedy dobrý týden. Timmy Trumpet a Oaks, tam to zas tak slavné nebylo. Jejich skladba Not A Place se propadla z 21. pozice rovnou na místo 37. Podobně nám rychle žuchla taky Bibi Rexa a David Guetta. Spolupráce Set Girls, minulé kolo 16. místo, tento týden ale 38. a to je docela prudce směrem dolů. Naprosto stejný scénář taky pan Rehab a skladba Ghost Town. Minulé kolo Ghost Town místo 17. v tomto kole je to 39. pozice. Takže ten vršek se nám pěkně pročistil, pěkně se nám to provětralo a teď si dáme 35. Na 35. pozici smutná situace pro petardu Move Into The Sun. Minulé kolo Hugel, Alternate, Emile Angel na 7. pozici, to znamená skladba byla natolik oblíbená, že se dostala do 10 nejlepších. Byla tedy v top 10, ale ze 7. bohužel pro tento týden propad na místo 35. 35. tedy Hugel, Alternate, Emile Angel a bomba Move Into The Sun.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
3: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Free Radio. Kam vyrazit?
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Zahájení sezóny s představením Držím ti město nabízí na dvoře divadlo Husa na provázku v 19.30.
5: Free Radio.
6: Free Radio.
5: Hitparáda Free Radio.
3: Senzační 25.

Fajnovka v Hitparádě 107 Fríčka. Lukin zdraví od mikrofonu všechny posluchače. Ať už to ladíte kdykoliv, kdekoliv, třeba na 107 FM v aplikaci nebo rovnou na internetu na freeradio.cz. Hlasování bylo podle vás a celkový počet tento týden nádhera, je to sice o 3000 méně než minule, ale pořád dobrý, 4282 hlasů, to je celkový počet, který se podařil posluchačům Freeradia udělit vašim oblíbeným hitům přes hlasovací stránku freeradio.cz/top107, nicméně vypadá to, že ty změny budou větší, než jsem čekal. Pojďme se podívat na další opáčko a pojďme se podívat na to, jak to dopadlo po 30. místo tento týden. 40. pozice, je to skok ze 107, novinka z minulého kola, skladba Say Something, Sony Fodora a taky Becky Hill. Třicáté deváté místo, Ghost Town, Rehab. Na 38. pozici BB Rexa a David Guetta, Sad Girls. Na 37. pozici Timmy Trumpet, Oaks, Not a Place. 36. místo I Lose Control a Dua Lipa. Ze sedmičky až na 35. pozici propadá Hugel, Alternate, I'm a Angel a skladba Move into the Sun. Třicáté čtvrté místo, tento týden Cas a Series On The Floor. 33. Sadness, Class. 32. pozice v tomto kole Set Me Free, Armin van Buuren

0: ze 13. pozice na 31, takže čísla přesně naopak, se propadla skladba Serotonin. Bohužel, minulé kolo celkem veselý James Hype, tento týden propad z 13. na 31. místo. 31. v tomto kole tedy James Hype, Serotonin, a před námi místo 30. Je to další přísné rozhodnutí posluchačů Free Radia a všech hlasujících fríčkařů, protože před námi je skladba, která minulé kolo startovala vysmátá na 6. pozici. Bohužel tento týden místo 30. Ze 6 na 30 propadá Christian Marky, Solea a spolupráce Summer is Magic.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Našli se prachy, hledá se majitel.
7: A víte, co to znamená?
8: Ano!
9: Ano!
8: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky.
10: Buďte na pozoru.
8: A to už velmi brzy.
11: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Zrušující třicítka.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Namakaná 29.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Strhující 27.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Ladíte 1019. kolo hit parády, 107. Fríčka, Lukin u mikrofonu, no a Aben Hurts, co pak se stalo? Tento týden až 26. Přitom skladba Hurts minulé kolo startovala na 11. pozici. Máme za sebou také první zhodu, ta byla na 27. místě, byl to David Guetta, Alok a Stick Figure. Run Run River minule 27, tento týden opět 27. místo. Z 51. na 28. se vrací Rehab a taky Izzy Bizu. Krásný comeback zažívá jejich skladba I Had a Dream. Minulé kolo 51. Tento týden nádherné 28. místo a Scooter No Rewind je tam sice postup směrem nahoru, ale pouze o 3 místa, tedy přesun z 32. místa na 29. To nebyly jenom kratoučké informace o tom, co se událo mezi 30. a 26. místem. Teď už přichází na scénu 25. pozice, pro kterou jste hlasovali na freeradio.cz/top107. 25. místo tento týden Say My Name. Je to propad o 10 pozic dolů, tak jak říkám už asi po třetí dneska, je to velmi přísné hlasování a je to dvojce Hedegaard a taky Arash. 25 v tomto kole, Hedegaard, Arash, Say My Name.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Nevaž se, rozvaž se.
3: Jara teatra, ty rá teatra.
0: Popukate peto.
3: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
3: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
4: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
3: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
0: Free Radio.
3: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radia.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Vyladěná 24.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka.
1: Energická 21.

jazyka la muzika. Je to tak, přátelé, Free Radio 107 FM, aktuálně vaše nejoblíbenější muzika hezky pohromadě a to je hit paráda 107 Fríčka. Na tento týden vychází 1019. kolo a já jsem hrozně rád, že posloucháte. Jedeme dál, připravená je rekapitulace, ať se v tom nestrácíme, takže jdeme rovnou na věc. 30. pozice v tomto kole je vlajka Itálie, Christian Marquis Soloja a bomba Summer is Magic. Dvacátá devátá pozice, Scooter, No Rewind. 28. I Had a Dream, Rehab a Izzy Bizu. 27. místo v tomto kole, David Guetta, Alok a Stick Figure, Run Run River.

0: Hedegaard a Arash Say My Name, propad z 15. Tento týden místo 25. 24. pozice Aztek Pitbull Gabri Ponte Pretty Woman. Na 23. pozici tento týden Veselý Felix Jen a Kaskáda. Minulé kolo 39. místo pro skladbu Boy You Turn Me. Dvojka Kungs Boys Noise Get Away. A na 21. pozici postupující skladba Heaven On Your Mind Kygo a Dan Timinsky. Máme za sebou další rekapitulaci v hitparádě 107. Frýčka, krátký přehled od 30. místa až po 21. No a teď už konečně nejvyšší čas odpálit místo 20. 20. pozice tento týden je to Ultraláska. Ultralove, Kašmír, Jason Ross a Brianna Grace.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia.

0: Freebox Free Rádia.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
4: Free Radio.
5: Free Radio.
4: Hitparáda Free Radio.
6: Natěšená dvacítka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Ladies and gentlemen, dámy a pánové, celkový počet hlasů tento týden, krásná práce. Ještě připomínám, že to bylo celkem 4282 hlasů a to je nádherný počet na první školní hitparádu, jak bych to řekl, nebo první hitparádu ve školním roce. Nicméně, velké poděkování všem, co jste hlasovali. Teď se podíváme na ty změny, co vaše hlasy do hitparády přinesly. 20. místo, Kashmir, Jason Ross, Brenna Grace, Ultra Love, propad z místa 12. Pozor na to, Fisher, Rain, propad z osmičky na 19. Don Diablo, Enjoy the Silence, minule 37. místo, tento týden postup na místo 18. Zázrak tohoto týdne. Klás, Analog Heart, minulé kolo 25. Tento týden postup na 17. místo. A k tomu Limoncello a frajer jménem Lucenzo, minulé kolo vysmátý frajer Lucenzo. Mezi pěti nejlepšími hity z celé 107. Bylo to konkrétně 4. místo, ale tento týden přísné hlasování a bumbác, Limoncello se propadlo na místo 16. 16. pozice za námi a před námi místo 15. A k tomu taky pozor. Je to skokan týdne. Je to skokan tohoto týdne. Minulé kolo, 104. pozice, tento týden místo 15. Dominika Mirgová, Kali, Alan Murin, já na to mám. Podle fríčkařů nejlepší z novinek minulého týdne a tím pádem titul skokan týdne. 15. místo, jdeme na to, podíváme se ještě rychle předtím, než se to pustíme na propadák týdne a o ten se bohužel podělili Aztek, DJ Coco a Card D. Everything's alright, ale copak, pohodovka Everything's alright nám propadá z 22. pozice, což bylo v pohodě, až na místo 85. Bohužel. Takhle jste rozhodli během hlasování, tedy Aztek, DJ Coco, Card D, Everything's Alright je propadákem týdne, kdežto skokanem týdne je skladba Já na to mám. A tu si dáme právě teď. 15. místo, Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin.
2: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce-daikin-brno.cz. Když práce, tak Daikin.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72.

0: dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku. Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť botanické 72.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Rozkošná 15.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Kruťácká dvanáctka. 1, 2, 3.

Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Férová jedenáctka.

Ladíte Free Radio na 107 FM nebo taky na internetu nebo v aplikaci. Od mikrofonu zdraví Lukin a v hitparádě 107 Fríčka právě teď další rekapitulace. Ať se v tom nestrácíme. Tedy přehled od místa 20. až po pozici 11. Jdeme na věc. 20. tento týden Kašmír, Jason Ross, Brianna Grace a jejich Ultra Love. Na další pozici v hitparádě 107 Fríčka Fisher Rain, tedy místo 19. 18. potom Don Diablo, Enjoy the Silence. Německý Klaas a jeho petarda Analog Heart, tento týden místo 17. Heart, 16. pozice Lucenzo Limoncello. Místo 15. tento týden Skokan týdne Dominika Mirgová, Kali Ala.

0: 14. místo hitparády Shakira Zoo. Třináctka tento týden Miles Away a Offenbach. Na 12. pozici potom Mikolas Josef a Ferrari. A 11. místo hit parády 107. Fríčka Milk Inc. Unstoppable. Takhle dopadlo poslední hlasování do hit parády v rámci 1019. kola. Já za všechny hlasy ještě jednou moc krát děkuji a teď otevíráme brány top 10. 10 největších hitů máme před sebou a 10. pozice právě teď Save My Love. Kygo, Khalid a Griffin.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
2: Ano! Ano.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio.
3: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
3: Hustá desítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Bezvadná devítka.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Vychytaná osmička.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
1: Parádní sedmička.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radia.
1: 107 Fríčka.
0: Největší hit paráda českého éteru.
2: Krásně nám to dneska letí, krásně to vocejpá, máme před sebou top 5, sotva jsme hitparádu odstartovali a už se blížíme zase do finále, no. Letí to, přátelé, i ve školním roce to letí. Teď ukázky hitů, co máme před sebou, takzvaný pohled do budoucnosti. Máme před sebou 5 nejlepších skladeb, 5 už je připravená, před námi 4, 3, 2 v ukázkách, ovšem bez uděleného pořadí. Zatím jenom ukázky těch skladeb, pro které jste hlasovali úplně nejvíc. Mezi nejlepší hity tento týden patří Hard to be Humble, Mikolas, Josef a taky Trips. Ale pozor, je tam konkurence z Německa. 89ers a Rimini Rockers, Back to 89. Velkou šanci na zlatou medaili má dneska taky Joyride a Oliver Tree. Ovšem, pokud nenakráčí Sigma a neporazí úplně všechny s petardou Need You Now, tak co myslíte? Co říkáte? Koho typujete? Hard to be Humble? Back to 89? Joyride? Nebo Need You Now? Za okamžik finále hit parády 107 Fríčka, počkejte si na to. Teď ale po ukázkách zpátky do současnosti, před námi místo 5. A na 5. pozici vidím vlajku Velké Británie. Místo 5. tento týden James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey s petardou Waterfalls.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
5: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
5: Skvělá pětka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nadupaná čtyřka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka. Brutální trojka.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Ukrutná dvojka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radio.
1: Kostelvička Fríčka.
0: Největší hit paráda českého éteru.
2: Ladíte Free Radio na 107 FM, je tu finálová část hit parády 107 Fríčka a Lukin u mikrofonu právě teď jako velmi, velmi překvapen. Co pak se to stalo? Oliver Tree na druhé pozici. Jak je to možné? Jak je to možné? Kdo bude vítěz, to se dozvíme za okamžik. Před námi tady poslední rekapitulace a za pár vteřin už pozor, vítěz hit parády pro tento týden. Jdeme ale na opáčko. Desítka v tomto kole Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Na deváté pozici je Gabry Ponte, Mauricio Bukalo a překvapivě postupující pecka Komusi Gira, Komusi Balla. Minule 31. Devítka tady Gabry Ponte, osmička Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Sedmé místo hit parády Armin van Buuren a taky Glockenbach, Sunshine's on Me. Šestá pozice pro tento týden Francie, Kungs, Theophilus London a jejich Galaxy. Místo páté tento týden James Hype a taky Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls. Čtvrté místo tento týden, 26. místo minulé kolo. Je to zázrak, ale je to tak. 89ers a Rimini Rockers, Back to 89. Další zázrak tohoto týdne je Sigma, minulé kolo místo 9. Tento týden trojka pro skladbu Need You Now. A minulé kolo jednička, tento týden bohužel místo 2. Oliver Tree a jeho Joyride. Teď ale největší otazník po celé hitparádě. Kdo bude vítěz? Jdeme na to! Jako vždycky na závěr hitparády fanfára, kterou vítáme vítěze hitparády, takže jdeme na věc. Ladies and gentlemen, tam ta dam tam tam ta dam tam ta. Jednička pod vlajkou Česka, Mikolas a Trips, Hard to be Humble. Neuvěřitelná situace, náskok sice asi jenom 60 hlasů, což teda z celkového počtu 4282 není mnoho. Ale přesto je tady nový král a nový vítěz hitparády, respektive dva králové. Je to Mikolas a taky Trips. Společně se skladbou Hard to be Humble postoupili z druhé pozice na jedničku. Tím pádem dnes vítěz hitparády odnáší zlatou medaili a po dlouhatánské době je to vítěz hitparády pod českou vlajkou. Takže velikánská gratulace ještě jednou a teď konečně vítěz 1019. kola hitparády 107. Fríčka, první místo a zlatá medaile Mikolas, Trips, Hard to be Humble.
0: Free Radio. Hitparáda Free Radio.
1: Nejžhavější jednička.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete. Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
0: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.

0: Vídni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
1: Našli se prachy. Hledá se majitel. A víte, co to znamená?
2: Ano!
3: Ano!
2: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Buďte na pozoru.
2: A to už velmi brzy.
4: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostelvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
5: Karty jsou rozdaný, máme nového krále a nového vítěze hitparády 107. Fríčka, spolupráce Česko-Polská, tedy Trips a taky Mikolás, nebo respektive naopak Mikolás a Trips. A první místo pro tento týden, Hard to be Humble. Je to teda s náskokem o 60 hlasů, což jak jsem říkal, není to moc, ale Oliver Tree o 60 hlasů druhé místo. Nicméně, první místo pod vlajkou Česka, což je dobrá zpráva, a my se vracíme zpátky na start hitparády, abychom si připomněli dnešní horké novinky hitparády. Novinka s číslem 1 je skladba Let Me With You, spolupráce The Weeknd a Dua Lipa, prozatím tedy startovní 107. pozice. 107. novinka číslo 1, Let Me With You.
4: Free Radio.
6: Free Radio.
4: Hitparáda Free Radio. Novinka hitparády.

0: Rekapitulace první novinky za námi, teď si skočíme zrekapitulovat novinku s číslem 2. Druhá novinka hitparády tento týden s názvem Let's Rewind. Je to spolupráce z Norska a je to spolupráce od velmi známého norského dua, které vystupuje po celém světě jako Nico a Vince. Nico a Vince tento týden 106. pozice, Let's Rewind jako novinka číslo 2.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: Zbytek hitparády, vlastně na závěr celé hitparády, abychom si připomněli, které novinky si zaslouží vaše hlasy a které naopak ne. Já doufám, že každá z nich nějaký hlas získá. Před námi je rekapitulace novinky s číslem 3. Třetí novinka tento týden Bad Bitch a je to spolupráce Hugel, Sexy Red a také producent vystupující jako Gatano. Společně startují prozatím tedy na 105. pozici. 105 pro tento týden Hugel, Sexy Red, Gatano a novinka číslo 3 Bad Bitch.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády. Baby, let's

0: Je to tady, nastal čas loučení. Dámy a pánové, vážení přátelé, jste skvělí. Já musím i nakonec hitparády říct, podobně jako na začátku během hlasování, i na závěr, že se těším na to další kolo, protože bylo to pro mě tento týden obrovské překvapení a měl jsem z toho hroznou radost, že se hlasování povedlo zahlasovat přes 4000. Ano. Ještě jednou rekapitulace, hlasování, celkový počet 4282 a to je paráda. Klidně to podobným způsobem natlačte i do dalšího kola. Ještě než se úplně rozloučíme, tak dlužím rekapitulaci poslední novinky. Poslední novinka v tomto kole je skladba Ain't No Game. Je to skladba z Velké Británie, kterou produkuje Duke Dumont. Prozatím tedy Duke na 104. pozici. Je to jeho startovní pozice, kam bude postupovat. Záleží na tom, jak budete hlasovat. Čtvrtá novinka hitparády, 104. místo, Duke Dumont a jeho skladba Ain't No Game. Tímto songem a touto novinkou uzavíráme celé 1019. kolo. Od mikrofonu a ze studia Free Rádia se s vámi loučí moje maličkost Lukáš Bartl. Mějte se krásně, žijte naplno, laďte Free Rádio za týden 1020. kolo tohoto nádherného hudebního žebříčku. Já budu u toho, tak u toho buďte taky. No a kdo by náhodou nevěděl, kde hlasovat a kde podpořit všechny hity z hitparády, stačí kliknout na freeradio.cz/top107. Je tady konec hitparády, já vám přeju hlavně pohodu, hlavně dobrou náladu a za týden s dalším kolem 107. doufám, že zase spolu. Mějte se krásně. Čau.
1: Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hit parády.

se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Tvý rádio. 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Tepeto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Free Radio.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí. Mr. Worldwide.

Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radia. Kašmír. Kašmír. Becky Hill.